uradný, sochladný, sochladný. Podpísi, podpísi, podpísi, podpísi. Kdor pajmá moč, dá na papír jich míče, najví, kaj si naložil je na ráme. Podpis to čarný je zagovor sreče, lahko jo dá, lahko